0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříže začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město přes staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zip nový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamenné a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroën.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. Furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.

0: Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí. Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálů při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva doprava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříže začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
4: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: To se nám to hvízdá. Raní zda na rád.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: I na Hradišťku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

naposled něco si přej. Jeden veselej, a druhej je smutnej, šeptá směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená naší jazyk.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město přes staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí. Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálů při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva do prava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
2: Chtěl bych napsat báseň.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu. Stavu zdarma.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž, váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Bye.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Yeah.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality

0: luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí. Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálů při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva doprava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: bizarre.
1: Radio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy. Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

Alebo písaň tichou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Matěj Neradělek. Ve středu s datem 20. května nás v regionu čeká převážně oblačná až polojasná obloha. Místy se mohou objevit také dešťové přehánky a na teploměru nejvýše naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Teď zprávy, které má pro nás Daniela Zedníčková.
2: InfoExpress Rádia Kroměříž. Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
2: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
2: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
2: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Zlínským krajem se dnes večer jede plynule bez vážných komplikací. Rádio Kroměříž vám přeje pohodovou jízdu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Je s vámi Rádio Kroměříž, krátce po 20. hodině. Zdravíme všude tam, kde posloucháte naše úterní vysílání. No a přátelé, i dneska večer, po 8. večer, pro vás máme ty nejlepší zábavové písničky. Zkrátka to nejlepší z regionálních zábav a festiáků tady u nás v České republice. Hrajeme na Rádio Kroměříž každý den po 8. ráno a po 8. večer. No a teď tu pro vás v těch následujících 60 minutách budou třeba Reflexy. Dáme si taky jiné kafe. A nebo skupinu Volda Gang. Hodinu nám otevře skupina Expo a Penzion a jejich Nastia. No a my jsme dneska tady s vámi živě on air u mikrofonu a vy máte jedinečnou příležitost si třeba nechat zahrát na přání. Tak pokud by vás napadlo si zavolat o nějakou písničku, neváhejte, teď se to hodí. 577 477 123.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
3: Dopravní situace na výpadavkách města je vážná, nikoliv však docela. Pozdravím tam.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí.

0: Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálu při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva doprava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: You found another way. Don't block me out.

pipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Animák Farma zvířat sice nevzešel z produkce velkých hráčů animovaného filmu, přesto je to látka, která budí pozornost. Nová Farma zvířat totiž už teď je jeden z nejbizarnějších nadcházejících počinů. Nakonec původní román George Orwella je mrazivou alegorií na praktiky totalitních režimů, konkrétně na stalinské Rusko. Proto vyvolává menší rozruch, že již třetí adaptace románu vypadá jako standardní dětský animák plný infantilních, i když občas drsných vtípků. Přitom se nejedná o zdaleka první takový případ. Už první trailer na Farmu zvířat překvapil nejen změnou tónu, ale také ideologickým zaměřením. Je to zcela logické, dnes už si mnoho mladších diváků na reálie Sovětského svazu nevzpomene. Za to problémy kapitalismu jsou něčím, co ovlivňuje život všech generací. Nový trailer přitom tlumí veselé utahování si z kapitalismu a zaměřuje se na jiný aspekt předlohy. Trailer ukazuje počáteční idealismus i postupné utrpení zvířat trpících pod krutovládou zlého čuníka Napoleona a marně sledující propad původně prosperující farmy do chudoby. Humor a dovádění se objeví jen na začátku, přičemž zbytek upoutávky hraje na ten ponurý tón, jaký máme s látkou spojený. Navíc jej ale okoření nějakou tou nadějí. Snímek uvidíme v kinech 14. května, kdy se ukáže, zda nás čeká kvalitní adaptace nebo průměrný animák.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: crazy world, yeah.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: I na Zlínsku sme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříže začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.